0: Рене Слоджанца Ајуце. Сарским розвасу.
1: Сама Нидушка нас нитко отведже, а нам шелаку хучбу представи, котраш со зе с ремеслом а ремеслниками забира.
2: Крешендо. Хучба кротко а сводко.
3: Ve socialistickým času je tojš to spevo nastavo, kotrež maja do dživa motivirovač. Například tun. Jeden z najznačiších, ve kotrež so remieslo vopspeva, je pravdepodobne jasem 1000 dušne kadla. Spěv vo kadli, kotrž použím zdaču šitko za može, je spěra Andrija Zelarja. Raz ve bole ludovém vášňu.
4: Já jsem 1000 tušny kadla, minech nich tu nepřijde. Česat štole mám já za kutajke molčke cirkinské.
3: A raz ve modernem vopčívaniu skupinu Janka Hanka. Vo Moleriu, kotrž Marianu Rožičku namolovač, spieva kor ve piesni Bjarnata Krauca.

0: abo pieka plince na piek. Vo sebie čikiš maja so vo domske abo ležovnosť starač, dobia so dys a dys tež sami s remelsnikom stač. A vo tem spieva Michal Cyš. Hač moler, reznik abo peka. Remeslo so ve serbske hučbie přeco zaso vopspieva.
1: Crescendo. Hudba krótko a svodko.
2: Semaniduška je nám spieve predstavu, kotrež remeselníku abo remeselníske dživo vopspievania.
3: Remeslo dženca a juce. Serbským rozhlasom.

Mičmiči nov do napo šestřiche, ne do mima mate džismauk povistře, do džensnišeho rania a to polada von vopravdže podsobi vůžica a do budešina do smečkec, do vojerec, do zolaca, abo tež do vůžiskeje jezorine. Krotko do napo šestřich poto potekim je, štyrim inčine doho nitko Robbie Williams spivam, a potom ne spivam, ale čita povestče Matej Čiswok.

0: Nedomje na pošestči.
1: Serbski rozvoz. Povjestče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Jednač, rozsúčeč a přichod tvorič. Pod tutym hesłom zetka so čera v Budyšinje niedže 100 vodžacich předovzačelkov a předovzačelov z regiona. Na što na tym předovzačelským fórum je Hornie Vúžice, kde še miestrujem o to, kak jednania předovzačov s najšelakorišimi partnerami k vúspěche viesč. Nimo to predstajichu v občelnice moderne, motivovace dživové modele a diskutovachu o tym, kak mieli konstruktívne s konfliktami v obkadžič. Što na te předovzačelský fórum Hornie Vúžice je sa v serbskim ľudom ansamblu odmiu. Spojstnenom Girlande při zakodže cirkve a znutornost čuza ja vesnenio ve smyčkecach dženca večo svečenský konstičenia skvádnost nie 125 letno obstača tamnišie evangelské cirkve. Po nutornost či sleduje prednoškvo staviznach vosadného živenia. Veršk jubileja sú svečenské kemše nedželu poponiu, na kotre sveči vosada s dobom domkovanku. Smyčkečanskú evangelskú cirkvi je drežanský architekt Voldemar Kandler načisný a tvás se převodžal. Základný kamen bú vylieče 1900 položené. Posvědčená bú cirkvi potom 1901. Smyčkece přísúšia vosadnému zviazky Halštru protece Smyčkece. Z viacerými zaradovaniami spomínaja miesto Vojarece iniciatíva Civilná kuráža a ďalší partnerovia tele dny na podoky ve septembri leta 1991 ve Vojarecach. Tedy dojnče ve vúžickým mieste ke eskalácii a rasistickým nadpadám na bydlenia v Ukrajinách dživačerov a požadárov azyla. Pravicansci extremistča mietachu pod příklevskom obedlerju kamene a molotov koktele do přebyvaništšov, tak sa dobiachu je v obedlerju opuščič. Z vopomnenským týdženom chcedža organizátor jo dialog mie svobedlerimi zmožnič a pomač podavky vujasnič, so nebe so tole hižo vospitovalo. Vúmiestvo a viedomosť ve Vúžice sa zjednočite. Tutomu hesvu venuje sa nová ústajnca ve Vúmiovskej hali v Zorelcu. Čenca večer přeladku s mienom The Sun Has Been Eaten v Oteru. Vidieť sú nej tvorbe, ktorýž nastachu z romanem džile regionálnych Vúmiovcov s Nemským centrumom za astrofyziku DZA a Institutom Kazus ze Zorelca, miestrujem tiež videová instalácia Strach serbskej Vúmiovče Katie Rerec. Přeladka je hač do 10. októbra přístupná. 24. septembra venuje sa vene kolektív Vakuum s Giovanničku témie Serbske utopie a futurizm. Pod hesvom Five Lakes One Way je čera Čechovka Pavla Petrova 5 zvisovacích jezorov ve Vúžické jezorine přepúvala. 24-letná púvaka na druhé distance z Rumburka je 11 kilometrovskú čáru ze Zvokomorovska hač do Rajnského jezora ve niečo 6,5 hodiny zmištruvala. Plánované 50 hodinu. Kajž Petrova sama rekne, nebe čerauša akcia ve Vúžice pospět rekord na stajč, ale športové vúžadanie. Čechovka chce sa na každý pát do Vúžické jezoriny navročiť a si krajinu a ľudí odkryť. A to vône vychu, naše dženznejšie povestče, kýž namakáče tiež na našich internetových stronách a v našej dámodnej app MDR Servia.
1: Vedro.
2: Žive slibro v Budyšinje pokaza tu kvílu 14 stopňov, k tomu čaja mročele na nebiu, hač do poponia vúľadame skýry viac mročelov. S blakami ma so tu a tam všetko zase raz podišťovač po honi Vúžice. Na večer sa potom trošku uvietri a slunce sa tiež ešte raz přizemí. Žive slibro te zalize dženca na maximálne 20 stopňov v biu dňa a k tomu duje cuni viecik z juha zapada.
0: Sleno chce pani Petrova přichodný kruč po čornom Halštrově kloštorské vodže a zadkuli půjč, pomůžu těmo čanč molí.
3: Na boku s nízko si já myslu, he. To si já se ostaneš.
0: No, když to tak deska to řeká, deska, když to započeš půjč, víš, to boh můžu šafli. Štůjš dobí ze z autodrohy 4 dele na smí Otendorf okryla, tam přes státnu drohu, tam je droha zaurěna, lepě prajne tam sahači, tam stej skoncované Češko-transport a potom tam totiž je začinené do Vobiju smíru, podekým tam neměli delejíč ili dobíče tam lang. 4 po napu 6.
1: Serbský rozvoz.
0: Když máte něco na útrobě, potom se přízevče 0591 7 34 a potiž přes chat to věc, co funguje.

zove sve srpskim sviče kapavu ne bude, no to si skoro nemyslu. Ja sa sađu zove to najmuča kapava vokovo Leonardo Culcu ze sušet skupina Already, kiž dženca večo ve kulovje za spiska zahuđi, a to ze skupinu Pop zoven, ariovanska skupina Votava, to je ve Jakubecovem vustavje ve kulovje džencniši plan, jeli so vam chce, a z toho šako tiž vukađam, zo tiž kulus ze Serbia, a tiž ze svokolnych sus, no a tiž ze Horjan, a z Delan si tam dojedu, a tam si zdajku dobru srpsku atmosféru na Srebaja s vulkým podzielom srpskych a slovenských hitov za mladú a staršiu generáciu. Potekým dženca večo na Riedo Kulova a to ve Jakubecovým skutku. Až to so ište stáva. Konstičenia o tom chceme povedať šnedom po příchodnej stučce v našich pokývach v osominčinu po napo šestčech.

0: Tudi mi, če ne bo civilki na šest, štopka hranje.
1: Rene svo dženca a juce. Srpskim rozvasukom.
0: Drudy so dziwaś, kotre towarstwa a związki, takle wszystko domowinie przysłuszyja. Hacze to związk serbskich studowacach, związk serbskich wumiocach, albo też spichowanski kruz za serbską ludową kulturę. Dalszy taki związk je związk serbskich remyselników a przedozaczelu. Hiżo z lita 1907 a 1910 wun eksistuje a chce tak riec mocny twarycz mies serbskimi przedozaczymi zasadzuje so za wutwary regionalne identite, a so ma to serbske, tež ve remesle a hospodarstve svoju prezencu. Za to vuhotuja kuždoletnje menša a večje kuvanske jezbe a ekskursije a poskyčuje tež dale kubanja. Tola zjask je tež ižo lepše čase doživju, to ve rozpravječ Klemens Schmidt.
2: A ekaž z dželimi čera předsedka Monika Cižova by so zjask rád vomodžil, tola ličbo čvono zjaska z kere otebira. Také jenož leca ižo 5 remeselnických závodů zličiva, kotrež dobachu zaureč abo bechu insolventní. Sušak to tukvilu poušit konje neměno čase, tak tež v remesle doda Cižova. Vůně vám je se čvonojo zjaska, vů o témach, energia, stupace pračizny, falovace dorost, insolvence a následnictvo svojského závoda. Najebač to, pak su so tež leca zase viace kroč zetkali, hakle posledný týdžen pobechu mezdrujem v Heiligenstadče, Lingerode a Duderstadče. Dalša ekskurzija je ižo planovana, zmeja vedženje po serbskich sledach ve Vojarecach.
0: Klemens Schmidt je informoval o zjazku serbskich remeselnikov a předovzačelov.
1: Remeslo dženca a juce. Serbskim rozvasukom.

0: To znači po šestri.
1: Remeslo dženca ajuce. Srpskim rozvosu.
0: Hej, Anetko, vinujeme so remeslu ve budeši nekotriš ma svoje korene hižo veliče kečbu. Vosom na često šest čašto ceči. To bu ve budeši nje lijanja za železo založena a zamkarnja za mašine k tomu. Spočatnje je 20 ljudi tam dživanski grad produkovalo atvarske džele za mašine, no a pozdišo od 1878 napšikvat iš zapšahi a parne mašine. To bije kolepka budeského vagonotvarstva. Mjestem ve budešinje nječe 1500 ljudi dživa a moderne tramvajki a čahi produkuje za zavod Alstom. Mati Gisvauk je tam srpskoho sobudživačerja vopetal.
2: Mirčin Jakšt je inženjer v zavodže Alstom a ma svoje dživomestno v birovje při Ličaku. Vun je zromanje s nekotrimi dalšimi kolegami za tva a načisk pomocnih sredku za tva tramvajku a čau zamujte, što je štakle vopisuje.
3: Hej, když taki pomocni sredk bon trybnojo, bon mu za to je nadok dostanemo, hej, to muže cilje šelakore pomocne sredki buč, napšikvat tako moge voze, čiž so jen vus hore poži, so je muže tun přes našu ležnost vešč, abo te pomocne sredki za zbijanje od nekakih vicu, ha tomu bon nas v biruje konstruirujemo, ha bon ditvarime, ha našim kolegam bon dame, ha podberame, dež so prnimo užive.
2: Wot 2006 je Mirčin Jakšt ve Drežinach techniku za jezdžidva studoval, a je 2010 jako diplomový inženjer studij zakončil. Potem je direktne pole Alstom v Budešine započal, a do dženstniša sa jemu tam ljubi, dokelž je zavod široka nastajene.
3: Tučasne v Budešine so tramvajki a čaj tvarja, napšikvat za Drežan, abo Berlin, abo Hamburg, ale tež za druje kraje v Europe. Ha tomu činimo napšikvat na polu tramvajku od robotvara přes barbu, ha bon vutvar od tých tramvajku, hač bon nakoncu na testing, also testovanie od tých tramvajku, so oni môža bon hotovo vonhič do toho mesta, že sú oni trybne.
2: A bola väčších čahov, doda Mirčin Jakšt?
3: Tam dostanemo te robotvare do Budišina, ha mo bon tún vutvar od tých čahov činimo, ha tún testing.
2: Apropos vúspytač, zavod Alstom zmije júce sobotu džen otevrených dúri.
3: Mu zmijemo vedženia, džiž so naša produkcia na šelakorých blakách rozkvádže. Máme tiež veľa zabavov za džiči, napríklad môže so Lego tramvajka tvárič, alebo jedna lampa so romadže tvárič. Potom môže so z jednej tramvajku suboječ pola nás. Ha veľa šelaké stácie, čiž môžem si napríklad jemu jen čavotnúcka vobladač alebo jednu lokomotívu.
2: A to šo a ďalšie môža si zajímce sobotu od doponia 10 hač do poponia 4 vobladač.
0: Mati Gisvauk je predstaju srbského sobudživačeria pola Alstom, Mirčina Jakšta z Skrosčic. Dosť júce potakým tam prošení na fabriksku druhu 11. Štrce či ve budžišinje ke večenju, ale prošu nic nabo se noj, deš na tajki Lego kamušk stupiš.
1: Remeslo dženca ajuce. Srpskim rozvosu.
0: To smerč boli bilk nasedom je dobranje prije srpski rozvos.

0: V 74. kongres dost delední, že slyšeli so ve Helsinki od miwa, to jsme tiž čera například našich poistčach informovali a na prýným dňu zabíra husot čmonojo fúen zviace abo dvúričnosťu ve šulstve, ve médiách a tiež ve strúvodnictve a na sociálnym polu. Ve fínskej stolice Helsinki potakým zonich u delegáča národných menšin Európy so maja ve fínskej paralelne šulské systéma jeden finsko a jeden švédsko-rečne. Hač runiješ v učinie a švédsko-rečace tam veniko troch končí na chyničce procent, 5% ľudnosti. K zámam, kýž jako menšina tež na teritoriu finskej bydla naspomní státna sekretárka Kubanského ministerstva finskeje jenož nakromne zo koncentruja so zromadne dživo knižostva s ľudom zámu na vulku tému vujednania a zo záručeja učbu ve zámi. Jeli treba tiež digitálne. Hevak so k zámam ničo nepraji. Za to pak čím jace kričným pravam Švédo ve Finskej k tomu slúša s dobom, zo maja Švédojo jako menšina pravo na užívanie svojej mačaštine, tiež na sociálnym polu a ve strúhodnistie. Štúž tam dživa má dvúričný byč. Hač je to tiež model za Serbou. Pražeše so Bogna Korenková predsedu domovine Davida Statnika.
1: Zasadž dobi jen čak prajč, zo máme my viste ramiku uminenia, európsku kartu, ktoráž pšet Podpisa so tež ve sociálnym a tež ve strôdnickým polu so serbské reč vopkiečbuje. A ja pokazam tu tež na aktuálnu diskusiu vo korone v Kamencu. Same celý jasne haj. Tam, kde šľúčo maja nuzu a tež snano ve vistých situáciách treba ja jenu spíšnu reakciu aby jenu empatickú reakciu, je vážno, so tutun systém tole tež zmožný. To nie je jenušené prašenie, ja treba mien plester, zobe ja to ve serbštine praju, ale tež napríklad ve staroniach, tam, kde šľúčo tež ze strôdnický príčin svoj duch hižo nemôže ja bône vúživať a snano tež spaduje ročo do svojej reče dečatstva, to nie je všetko jenuš nemčina. A tam, kde by so tekne
2: što
1: popkeč povač.
2: Što po takým jako přichodne činico je pravo na serbštinu mojedla ve všetkých staroniach vúrečného regiona zaručené.
1: Jako prvně se by najprve raz to letiš užívat, když dobu my ty sprony boč, kelko štátnych abo zjavných poslužbů se by požadáme a zcela nepřizivíme, co jsme my Serbia. To by ten první krok byl. Potom jsou věci věci tež výžomné, hač je to netko lepše cudnictvom, hač je to při odličení dávkou, hač je to ve koroni abo druže. Já jsem jako byšu tuto diskusia o kamenčan koronu, případně tež mi jeden termín ve koroni a jsem si tuto život činu a jsem pravděre, jeli je jim to vážné, da pundu já tež do tuto korone a budu sábce poslužit. To je fungovalo. A doby pak se te prašenje stajč, kak husto mytiš z naši ryču v oprodže z javne vidžom nismy.
0: To praj předseda domovine David Statnik a to po zboku 70. FUN kongresa ve finským městče Helsinki. Dnes až do naposledných.

0: nakladné auto? A miešala tvária zromadne
1: na našim tvarnišču.
2: Pýtam niečo.
0: Što da je, bagoro?
2: Ja, sem trepomovu, stary.
3: Kau, bagoro?
2: Tola miešava. Vidžu auto, ale je nesvišu. Najskýre sem ja pomovu v uchy.
3: To by je nož pustové auto.
0: Pustové auto jezdži z milinu. Tohle je nesvišiš.
3: Milina je přišot.
2: Milina je přítomnost. Dole sem ja na sviče dživa so vele z milinu. Ale tola nic tvarske jezdži dva.
3: Haj.
2: Nic vieno, Mišova?
3: Nic tak celé. Ja môžu tež milinu dživač, jeli to cú?
2: Ty tež?
0: Ja tež o tem rozmysluju, hač dám so přetvarič.
2: Ja nic. No predstajte si, baga bez dízela.
3: To hižo dáva.
0: Bagoro, dýbíš časom hič.
2: He?
3: Hevak stejš boze muzeju za oldtimery.
2: Za što?
3: Muzeju za zestarjene jezdžidva.
0: Trude če tam zapnu, zo bychu vopytovariam pokazali, kak su auta niede dživali.
2: A hevak?
3: Hevak stejš prošče vokolo.
0: No a so zaprošiš?
2: Ničo ne bude. To ja ište mene vutraju hač tu vašu milinu.
3: No potom doby sa raz pšeladač dač, hač muža tež tebie přetvarič.
2: Kole skecle, to sa i ženi mysli u nebech, pšitem cutola jenoš dier reč.
0: A s tým činime nietko dále, vod samo so garáža netvari.
3: Haj, tvarime garážu. Sem polna betona, kišce, vohon.
2: Milina, abo nic, Milina. Dođiva.

0: na posedmeše.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Jednač, rozuđeč a přichod tvorič. Pod tutem heslom zetka so čera v Budešinje nieže 100 vođacich předozačelkov a předozačelov z regiona. Na štonatym předozačelským forumie Hornie v Užice džeše mjestrujem o to, kak jednania předozačov z najšelako rýšimi partnerami k vúspěchy viesč. Mimo to predstajichu v občilnice moderne motivovace dživové modele a diskutovachu o tym, kak mili konstruktívne s konfliktami vopkadžeč. Štonate předozačelský forum Hornie v Užice je sa ve serbským ľudom ansamblu vodmiu. Z poistnenom Gerlande při zakodže cirkve a znutornosťu zahaja viesnenio ve smečkecach dženca večo svečenské konstedženia skladostne 125-letného obstača tamnišie evangelské cirkve. Po nutornosti sleduje přednostkovo staviznach vosadného živenia. Vršk jubileja sú svečenské gemše nedželu popodňu, na kotrež sveči vosada s dobom domkovanku. Smečkečanskú evangelskú cirke je drežďanský architekt Voldemar Kandler načistnou a tvás se převodžal. Zakonne kamen bú vileče džiatna čestou položené. Posvečená bú cirke potom džiatna čestou a jeden. Smečkece přísvušeja vosadnemu zvierskej Halštru protece Smečkece. Z viacerými zaradovaniami spomínaja miesto Vojerece, iniciatíva civilna kuráža a ďalší partneroje teletny na podavky ve septembri leta 1991 ve Vojerecach. Tede dojnče ve vúžiskym mieste k eskalácii a rasistickým nadpadám na bydlenia v Ukrajine dživačerio a požadario azyla. Pravicásce extremistča mietachu pod přikleskom obedle rujo kamene a molotov koktele do přebyvaniščov, tak zadobiachu je v obedlerio vopuščič. Z vopomnenským týdženom chceďa organizátorojo dialog mies vobedlerimi zmožnič a pomhač podavky vujasnič, zo nebe so tole hižo vospitovavo. Vúmierstvo a viedomosť ve Užice so zjednočité. Tutomu heslu vienuje so nová ústajenca ve vúmierskej hali ve Zorelcu. Dženca večo přelátku s mienom The Sun Has Been Eaten v Otevru. Vidžeč sú ne tvoľbe, kotrež nastachu ve zromadnem džele regionálnych vúmiercov z Nímským centrumom za astrofyziku DZA a Institutom Kazus ze Zorelca, miestrujem tež videoinstalácia Strach serbskej vúmierče Katie Reoriec. Přelátka je hač do 10. oktobra přístupná. 20. septembra vienuje sa vene kolektív Vakuum z dživarničku k témie serbské utopie a futurizm. Pod heslom Five Lakes One Way je čara Čechoka Pavla Petrova 5 zvýsovacích jezorov ve Vúžiskej jezorine přepůvova. 24-letná půvaka na dvoje distance z Rumburka je džiadnače kilometrovskú čaru ze Zvokomorovského hač do Rheinského jezora ve niedže 6,5 hodine zmištrovova. Plánované bie 10 hodinu. Kajž Petrova sama rekne, nebe čarovša akcia ve Vúžice pospět rekord na stage, ale športové vúžadá. Čechovka chce so na každý pát do Vúžiskej jezoriny navročiť a si krajinu a ľudí odkryť. A to one bychu naše povestče, kýž namakáče dále na našej internetovej strane, rune tak v našej damodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Trošku so nebio písaný, ale vúľadáme tež mročele, što na 6 stopňov pokaza živé slibrotu v Budešine. Hač to poponia, vúľadáme skýre viac mročelov s blakami, má so všetko tiež za spodišťovač pohony v Užice. Navečo so potom trošku uvedri a svonco sa ešte raz přizví. Žive slibrote zalize dženca na maximálne 20 stopňov a k tomu duje cúni viecik z juho zapada.
0: Je so s tým přizivju, so smím vám rieť, že so na drohách na pučach ničo nestáva dobrú jezbu vám všim.
1: Serbský rozvoz.

Andrea speaking. Sedom dnjo zatežen, šest šmenčino do sedemiche. A pravi dvonje, vas tiš na to skečpňam vúživač tiš poskytky kolegu, kiš online přinožky přihotuja, bolebe tiš vúživač napríklad poskytky live streamu. To šako reka, zašako netrebaš potom so do podňa niče před televizor sedneč, ale tiš popuču môžeš sluchač na to, štož kolego jo informuje a rozpravuje ja a tak sem zoniva a si mua tiš naposkač čeravšu novinarsku konferencu DFB a potajkým, kak je Jürgen Klopp jako nowy, no haj, šef nimskej vubranki tam rozkvat, kak je so zakujš doho rozsúčiju potajkým, kak je nowy mústvo nastaju. No haj, tak je o tym povedal čeodla je Mark André Ter Stegen, jeho prýni muž ve rotach, čehodla sadži vo sebe tiež na defenzívny stôp a čehodla chce tiež viestu národnú hordosť si za sov ročo zdobyč a prajč moc to nima nekaký přísvod, když potom tam ve stádiu Nemsku koho zmavuješ a... No a tam jsem si sama na ramenu klopovala, jako motivacijská trenérka Grmichová. Tam je mi opravdu Jürgen Klopp tež ze svůtroby řečal, jako je prajo. Podpírajte nás, podpírajte tež vo sebě modých rajerů, stejte za nami, tak so tež víme, so jste doma, so jste ve stádiách. No hej, a nic přeco jinož na to ladač, to je so nimo kulivo, ale tež dopredka ladač a pohoňovač a kvalič. Runě, tak to je. Podajkým čera je so novinárska konferenca tež ve livestreamu přenošovala a po mojim svodže by mua hišče nohaj medla 20 minčinu dali hič. Abo so podlišič tak přijomna, kajž tuta konferenca tež při posluchaniu bie. Dobranie přije srbský rozvoz 4 minčiny do sedmiche.

heute sagt mir du passt dir mich nach dir mir so wann musst du dich näher buchen an ich habe Termine Maja so doch gut lischer dobne planovac da to vam to rade dich schedno schujo rokličanske dekanatne duše pastost vo zadjeci prepreprošuje minuce šitke šulerio prinje ho do šisto letnika ze serbskih vosado na zromadne džen pod hesvom stark mach tag tam tematizu ja na jednore vašnje šidne situacije džeci tak zo bychu sebje vedomje skrúčili. Zariadovanje s tým obsahom budže minúce na všelakých termínach. 10. oktobra v Nebečicach, 10. oktobra v Ralbicach, 14. oktobra potom v Radvorju. Prošu, a to je všetko praju najlepšie přizivče vaše dječo, a to ešte dženca, když so vám to hoči, když chce so potom v jednotlivých osadách vobčelič, to stane so potom tiež v času od dopúdňa najvokoče väčších hač do popúdňa cioch, ale najlepšie je so tam zazvoniče, kýba tiež přes internet přizivče za 10. cínate, kýba za 14. oktober. Dekanatne duše pastorstvo prosi džiči na tak mienovane džin silnosti.

0: abo pieka plince na piek. Vo sebie čikiš maja sovo domske abo ležovnosť starač, dobia so dys a dys tež sami s remelsnikom stač. A vo tem spieva Michał Cyš.
1: Dys ja tvariu, sem kreatívne rade čenio, štajš tu kajš...
0: Hač moler, reznik abo peka. Remeslo so ve serbske hučbie přeco zaso vopspieva.
2: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
3: Aj so mani duška je nám serbske spive predstahujú, kotrež remeselníkov abo remeselníske dživo vopspívaja.
4: Remeslo dženca a juce. Serbským rozvosu.

0: Nepovoz mich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Jednač, rozsúdeč a přichod tvorič pod tutem heslom zetka so čara ve Budešine niečo 100 vodžacich předovzačelkov a předovzačelov z regiona. Na štonatem předovzačelským fórum je Honie v Užice, kdeže miestrujem o to, kak jednania předovzačov s najšialokorýšimi partnerami k úspechy viesť. Mimo toho predstajichu v občilnice moderne motivovace dživové modele a diskutovachu o tem, kak mili konstruktívne s konfliktami v obkadžeč. Štonate předovzačelský fórum Forum Hornie v Užice je sa v serbským ľudovom ansamblu vodmiu. Z poistnenom Girlande při zakodže cirkve a znutornosťu zahaja vesnenia v Smečkecach, dženca večer svedenský konstitúdenia skladnosť nie 125-letného vopstača tamnejšie evangelské cirkve. Po nutornosti sleduje přednoškvo stavy znach vosadného živenia. Veršk jubileja sú svedenské kemše nedželu popolňu, na kotrež svedčí vosada s dobom Domkovanku. Smečkečanskú evangelskú cirkvi je drežanský architekt Voldemar Kandler načísnou a tvás se prevodžal. Zakvane kamen bú leče 1900 položené, posvedčená bú cirkvi 1901. Smečkece prísvušeja vosadnemu zviazke Halštru protece Smečkece. Vúmiestvo a viedomosť ve Užice so zjednočite. Tutomu heslu venuje sa nová ústajenca ve vúmiovskej hali ve Zorelcu. Dženca večer přehľadku s mienom The Sun Has Been Eaten v otevru. Vidieť sú netvorbe, kotrež nastachu ve zromadnem džile regionálnych vúmiovcov s Nemským centrumom za astrofyziku DZA a Institutom Kasus ze Zorelca. Miestrujem tiež videová instalácia Strach serbskej vúmiovče Katja Reorec. Přehľadka je hač do 10. októbra přístupná. 24. septembra venuje sa vene kolektív Vakuum z Dživaničku témie Serbske utopie a futurizm. Z viacerými zaradovaniami spomínaja miesto Vojerece, iniciatíva, civilná kuráža a ďalší partneroja teledne na podolky ve septembre leta 1991 ve Vojerecach. Tede dojenže ve vúžickým mieste k eskalácii a rasistickým nadpadám na bydlenia v Ukrajine dživačeru a požadáriu azyla. Pravicásce extremistča mietahu pod přikleskom obedleriu kamene a molotov koktele do přebyvanišču, tak z dobiachu je v obedleriu opuščič. Z vopom Nenským týdženom chceďa organizátorujo dialog mien svobedlerimi zmožnič a pomáč podavky vujasnič, zo nebe so tole hižo vospietovavo. Pod heslom Five Lakes One Way je čera Čechovka Pavla Petrova 5 zvisvacích jezorov ve Vúžiske jezorinie přepúrava. Dvěča 40-letná púrka na dlhé distance z Rumburka je 19 km skučáru ze Zvokomorovského hač do Rheinského jezora ve niečo 6,5 hodiny zmištrovava. Plánované bych u 10 hodinu. Kajž Petrova sama rekne, nebe čerovša akcia ve Vúžice pospět jen rekord na stage, ale športové vúžadanie. Čechovka chce sa na každé páte do Vúžiske jezoriny navročiť a si krajinu a ľudí odkryť. A to vone bychu. Naše povieste, kýž namakáče na našej internetovej strane rune takéž v našej dávodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hoj je často, što na 6 stopňu pokáza živé slibro Budešine. Uladáme mročele na nebiu. Hač to popolňa, buče to jac mročelo, s blakami ma so tu a tam tiež podešťovač pohony v Užice. Na večer so trošku vyvedri, slunco so ešte raz pokaza a přízevi potekim. Žive slibro te zalize dženca na maximálne 19 stopňu vybiu dňa a k tomu duje cuny vecik z juho zapada.
0: Na druhách se ničo nestáva, tu iš přiju dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.

0: епохи в Дортмунд, че в тамнишим стадион е ясничим е кацича. Они топ шетрач. В оту арене в Празе бих нога и скупину пчет.
1: Цуми летами? Двима летами май видела. Но то биш он тешище.
0: Риан Ахудне си вобладач. До кулова на арене? Но визо. Там до Jakubecového ústava v Kulově ze srbské skupinu Already. To jsou Leonardo Schulze a Přečeljo. A skupina Popsov mě tam tež podla. Rewanská skupina Votava tež. Tu již měče dženca tam Riane Víčo. No smyčky se svědča, o tom dženca cibraně tež již rozpravujeme. A to chceme pokazat na to, že dženca Víčo šestčích tam gelandu pověsnu. Potom je zahajenská nutornost a potom přednož k cerkvinský staviznách ve svědženským staně. Domkovanku chce, že tam ve obvuku tuto svědženia tež potom svědčič nedželu, to jsou svědženské kemše a s dobom tež Domkovanka. Domkovanku svědčí tež rakečanská evangelská vosada nedželu, kemše jsou do půdňa džesačích se začahom dětší a programom pěstovaně. Nazemské zpěvanie, tak rec nazemský koncert v církvi v Burghamorie, dženca večo spečich s muským korom z Váza a nedželu dvojce nazemský koncert junu s korom Lipa ve Slepom v Serbském kulturním centrumě po budnu Štyrioch a potom ještě raz nazemský koncert ve Salově, tež po budnu Štyrioch v Tuasvom domě. Dvima je zmija v kapavce Nešpo, potom seda tykanc a kofi, no a potom koncert, když vstupí dječaca rijovanska skupina z Britnije, každýž zpíváka Milena Vočarec a Maty Džisvou.

0: Jednač po 8.
1: Policia z G.
2: Včera rano dojnže ve Kamencu na budyskej droze ke vopkandemu nezbožu. Tam je dželča 20-letný šofér nakladného auta, kontrolu na tjezči dvom zubio, dorje bie zajo a po nabok padnu, LKW tun dobiachu vodvlec, droha bie za to viacor hodine zašlahana a vecna škoda nie je ešte jasná. Ve Vúricach pola Budyšina je policia paducha lepiła. 60-letný je so spytał namocne do viace svojbného doma zadobyč. Búpak od svetku vopkejčbovaneky sú na polcaje zvonili. Zastojnice môžachu muža potom namiestne zaječ. Mieše tež nimale 3 promile alkohola ve krej. Na A4 sú zastojnice sredu spiešnosť kontrolovali a tom je s horným vujezdom a svoni boršču tam na vysokosti Pričec. V 2 hodinoma je bie tam 824 jezdčidlo po puču, 430 bychu přes spiešne po puču. Rekord nastaje Audi z polskej značku, kýž je ze 140 km/h do radara zaju, tež je než 80 km/h dovolené. Konsekvenca 200 euro pokute a jeden dybk ve Flensburgu. A včera rano do miachu nevšedne pad ve Bivej Wodze, tam je jedne minisvinko se s domacnosti čeknevo, ponce po Bivej Wodze hajšo vobladavo, po puču tam bylo, zastojnice spytahu svinko popadne če se čerstvim sadom, ale te svinko teho šetce zase čeknevo, hakle vonjuj vobornice su zvirečo pon popadnili a možahu je zase vobsedžace ročič.

0: nakladné auto?
1: A miešala
0: tvária zromadne
2: na našim tvarnišču.
3: Pýtam niečo.
0: Što da je, bagoro?
3: Ja, sem trepo malo stary.
1: Kau, bagoro?
3: Tola miešava. Vidio auto, ale je nesvišu. Najskýre som ja pomalo v uchy.
1: To by jenož pustové auto.
0: Pustové auto jezdí z Milinu. Tohle je nesvišiš.
1: Milina je přišot.
3: Milina je přítomnosť. Dole som ja na sviče diva, co vele z Milinu. Ale to la nic tvarske jezdí dva.
1: Hej.
3: Nic vieno, Mišova?
1: Nic tak celé. Ja môžu tež Milinu dživač, jeli to cú?
3: Ty tež?
0: Ja tež o tem rozmysluju, hač dám so přetvarič.
3: Ja nic. No predstajte si, baga bez dízela.
1: To hižo dáva.
0: Bagoro, dýrbíš časom hič.
3: He?
1: Hevak stejš boze muzeu za oldtimery.
3: Za što?
1: Muzeu za zestarjene jezdžidva.
0: Trude če tam zapnu, zobychu vopytovariam pokazali, kak su auta niede dživali.
3: A hevak?
1: Hevak stejš prošče vokolo.
0: No a so zaprošiš?
3: Ničo nebude. To ja ište mene vutraju hač tu vašu Milinu.
1: No potom, da bi se raz přeladač dač, hač muža tež tebje přetvarič.
3: Kole skecle, da se i ženi misli u nebech, přitem cutala jenoš djera reč.
0: A s tem činime njetko dale, vod samo so garaža njetvari.
1: Hej, tvarime garažu, sem polna betona kišce vohon.
3: Milina, abo nic, Milina. Dođiva.

0: predstava. Ja si zvážu rec, Bianca, to je tvoj najspomožnejší text, fantazia. Doktor Taste je to potom tež do vosibite je melodie skvat, civilky nadžvečje. 70. Fuen kongres oteledne ve finskej mieste Helsinki votmiva, to sme čera tež ešte raz v povesťach vám hižo vozjevili. Na prvním dňu zabirachu so čvonojo Fuen zviace abo dvurečnosťu ve šulstve, ve médiách a tež ve strôvodníctve abo na sociálnym polu ve finskej stolice Helsinki zoniču delegáča tež dále vo národných menšinách Európy, zo maja ve finskej paralelne šulské systéma jeden finsko a jeden švédsko rečne hač rúnie švúčenia švédsko rečace tam ve nekotroch končinách jeničce 5% ľudnosťe. Vo zámach jako menšina ve kraju so veľa rečavo nie, za to pak čím viac k rečným pravám Švédov ve Fínskej a k tomu súša s dobom, zo maja Švédojo jako menšina pravo na užívanie svoje mačaštiny tež na sociálnym polu a ve strovotníctve. Štož tam dživa, má po takým byč dvúrečne. Hače to tež model za Serbu, to prašeše so Bogna Korenko a předsedu domoviny Davida Statnika.
1: Zasad, že dobijem čak prajč, so máme my viste ramiku uminenia, európsku kartu, ktoráž předpisa, zo tež ve sociálnym a tež ve strovotníckym polu, so serbské reč vopkeč buje. A ja pokazam tu tež na aktuálnu diskusiu vo korone v Kamencu. Same celi jasne, hej, tam, kde šľudžo maja nuzu a tež snano ve vistých situáciách treba ja jenu spíšnu reakciu a jenu empatickú reakciu, je vážno, že tutun systém tode tež zmožný. To nie je jenošené prašenie, ja treba miem plesto, zobe ja to ve srbštine praju, ale tež napríklad ve staroniach, tam, kde šľudžo tež ze strôdnických príčin svoj duch hižo nemôže plne užívať a snano tež spaduje ročo do svojej reče dečatstva, to nie je všetko jenoš nemčina. A tam druhý so tak nešto vopkeč povač.
2: Što po takým jako příchodné činico je pravo na srbštinu mojla ve všetkých staroniach vúrečného regiona zaručené?
1: Jako prvně se by najprve raz to letiš užívat, když dobujeme ty sprony boč, kelko štátnych abo zjavných poslužbů se by požadáme a zcela nepřizivíme, co jsme Serbia. To by ten první krok byl. Potom jsou vysty věci tyž výžomné, hač je to netko lepše cudnictvom, hač je to při odličení dávku, hač je to ve koruni abo druže. Já jsem jako byšu tuto diskusia o kamenčan korunu, případně tyž mě jeden termín ve koruni a jsem se tuto život činou a jsem pravdě dere, je jim to vážné, da pundu já tyž do tuto koruny a budu srbce Ostrovič, to je fungovalo. A in dobi pak se te prašenje stajč, kak husto mitiš z naši reču v oprodže z javne vidžom nismi.
0: Dobre, David Statnik, předseda domovine. 70. Fuhin kongres so teledne v finskim mestče Helsinki vodmiva.

Narije do kulowa do Jakubecoveho skutka ze skupinomaj All Ready a Hopsorben a tež ze srijovanskej skupinu Votava. Dženca večo. Potom smičkice sveča tež vo džencnišo večera galandu chcidža tam povesne čvesninjo su to zvili navili jako zbožo přeče evangelske vosače dženca večo šestčich. Ponče tam sviatočnosť los. A nedželu su svičenske kemše popudňu dvima z domkovaku. Domkovanku sviči tež rakečanska evangelska vosada. Nedželu kemše su dopudnja džesačih ze začahom dječi a tiž s programom pjestovanje. Nazemske spivanje ve cirkvi ve Bokhamorje dženca večo, ona večo pečih s muskim korom ze svaza. Nazemske koncertaj Kordipa ve slepom spiva ve tamnišim srpskim kulturnim centrumje. Popudnju štyrioch a nazemski koncert je tiež ve Salovie, najprv raz zmier tam nešpo ve Vesnej kapauce 2 maj, potom seda tykanc a kofi a potom so štyrioch koncerte započnie vústupi Džičaca Rejovanska skupina z Britnej každéž Milena Vúčariec zromadne s Matejom Džisvaukom. Hoj, a potom, što sa hišče stala? V Budyskej mieščanskej bibliotece poskyčeja so k prinjim nazemským čaparom vikam všelaké zajímavé vieci, od džičacích viecov přes samo zhotovené debienky, keramiku a porclín, to sčevutrobne prošením si to pobladač.

Šiduci lieto zachopieng septembra svýši Dolnosherský gymnázium svý 75. jubilej obstaša a tošten šulský jubilej sobu ugotováš kšie nekajšne spívarky a spívarie šulského kóra Dolnosherského gymnáziuma abo ešte serské rozšorené ušie šule vachyše buzu. Víče sobotu ved Zegarčích ved podňa prídne raz probujú a to ve starej auli šule Zajemce mogu jadnorie mimo příš a sobu spíváš a připadla cas ve své staré šuli pežováš. Chtože výčenia má cas, dalšné proby jsou tekešti plánované. Někajšná muziková ceptarka Valtrot Stoltova kor navědujo a všech zajemců učobně přepřasujo. Všechny absolvente gymnáziuma ze všech generáciů jsou učobně vítané. Přizjavíš mogu se pod jubileum 75@nsg. -kotbus.de. Ja, a wie zählt noch Podcast groß mehr auf Pomusitze Julia Grischina Savas.

0: Verí, že naša sárska riec zabiera sa Mária Elikovská-Winklerová žínca ešte raz sa slovom guba, čiže žínca zgenio, čo co guba šikno handajú sárske vysanárie, ako pejedajú sársky vet malýga, sú autorce přitom k pomoci.
1: Kak to drugému pokážoš, bžes slov, až se ši nieco nespedoba? Abo až nie si objadný.
2: Tu gubu šegnu, až mi Jan bude zvý a nejomu nieco spedobo, ben sme tu gubu šegnu.
3: Jo. Až jomu nic nepasujo, pen tu gubu šegnu.
1: No, to snaž pšecej riedne nej, ale žedne to tak pokazujú. Ten gubu šegnu. To je taká grimasa ve oblicu. Dlatok, až to jomu nie je za gubu.
2: Nie, to nie jomu za gubu, to što mu je entvije to jedvo, alebo to živo, alebo to što jadno, kak to, což tak, jo, což nie jomu spedovalo, no to nie za gubu.
3: Jo, gaž ten obed nešmakujo, to nie je pan jomu za gubu.
1: Gaž což drugego ve niecom přeznaniš, dostaš jego přichylnošť, abo přezjadnošť, pen mežoš to opytaš a jomu ciniš sladku gubu.
4: No jo. To všechno dobré, sladké pejeda, což je mu tak spedoba.
2: Jo, ten gete je mu sladku gubu.
1: Mnoho lidé věle nepejedají.
2: Ten, kdo jeho gníví, ten věle nepejedá. Taky lidé také dají, tomu zpášaš, ten věle nepejedají. Což rovno myslí byš, ale věc, ten nic nepíká, ten bloz tam sejží.
1: Ten mělci, ten se nevěří nic groniš. Takému groně ten jo chromy na gubu. Naopak sú druge blabotate. To sme sliedny raz už o nás pomnieli. Ten blaboco a riapoco.
4: Ten pejera tak a riapoco.
2: Ten cuvile pejera, ten nám cuvile nadgajo. Ten riapoco.
1: A mogi bejne andajo. To jo velika guba. Mauko zubu.
2: Jo, žene zuby ve gube, ale veliku fresu.
1: Pen mežoš takému groniš?
3: Žeš tu gubu a žeš tu blabu.
1: Jo. Abo mielc guba pen si ľuba.
3: Jo. Gaš nic nepíkaš a mielcaška pen si ľuba ľuši.
1: A gaš si slyšal dobrý žort, pen se veľgin hahaš. Spou neju gubu.
4: Ten se chacha spou neju gubu.
3: Jo. Gaš jo nico ljuščne, pen te ljudje chachaju seloj gubu.
0: Jo, zavišče, što te gvise tam a zas chachali. Redne svoka, redne gronka, vriže naša sarska reciose Marija Elikovská-Winklerová žinca ešte raz zabirala z gubu. Autorice na pomec su byli Bernhard Natke z Nuje S, Alfred Kjacmarik z Prijavoza a Irina Helbašojc z Ochoze. Dolčne přinosk vriže naša sarska rec svišiša zase za dva tyženja.

susedovem gumnje podla, žoš tam vežo jadna grobla, susedka tek miva ževo, vižeš bilo je ješevo. Grabje bili velgin krotke, hlala se, až te svotke nogi bili, až do rytki vižeš přes te dvojke vitki. Ja som zabil, na to gumno to jo bylo velgin dumno, latok až jo přišla naša, a sem je net kšuto pšaša, co godla tam gledam priki, lec mi rozum byla miki, nebudu lic ja ževaš derjek, krydňom viaco jano jerjek. Susedka se priki žerjo, až jo je to velgin derjo, gleda lic na jeje perje, jadno mocne muske zvere. Moja baba nejo svaba, velika jo je blaba, tam je starce do tej groble, až se smeju šikne roble. Stoko šinti taku mudrosť, žarš ve kapsi svoju lubosť, gaš ve gumnje za tej groblu, jadna zrišu, sajža, coblu.

Kaže, nijamo še ešte nic pred k na koncu týždňa. Penšoho na pšavom miestne máme ka zase celú kopicu kultúrnych pokazkov za koncu týždňa za vás. To pak dávno ešte neošlo. Net vám více preražijom. Ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Vítam vás učovne na magazín ku koncu týždňa.

Pokšacujeme s našeju tému vo studiumje dolnoserbščine Lipsku za ukubanach ceptarjo. Coda su svešili žišuni Vila Kuntabundhova hrše buzu Vapanje Kokota, my sme byli s mikrofonom pedla. Pekledňujeme s vami do televizného magazína Vúžica, do septembarského udaša, víče jen vyžišo v RBB televízii. Jo a zahopiš, co my zase s žišecim pestrovom.

0: Veri, že naša sarska riec zabiera se Maria Elikovska-Winklerova žinca ešte raz se svovom guba, teke žinca zgenio, šo co guba šekno handajo sarske vesanarie, ako pejedajú sarski vet maujego, sú autorce pšitom k pomece.
1: Kak to drugemu pokážoš, bžes svo, až se ši nieco nespedoba? Abo až nie si objadný.
2: Tu gubu šekne, že každým Jan bude zvý a nie je mu nieco, nieco spedobo, tu gubu šekne.
3: Jo, jo. Každým mu nic nepasuje, pan tu gubu šekne.
1: No, to snaž pšiecej riedne nej, ale žedne to tak pokazujú. Ten gubu šekne. To je taká grimasa ve oblicu. Dlatok, až to jomu nie je za gubu.
2: Nie, to nie je mu za gubu, to što mu je entvije to jedvo, abo to živo, abo to što jadno, kak to, což tak, jo, což nie je mu spedovo, no to nie za gubu.
3: Jo, kaž ten obet nešmakuje, to nie je pan jomu za gubu.
1: Kaž což drugego ve niecom pšeznaniš, dostaš jego pšichylnošť, abo pšezjadnošť, pen mežoš to opitaš a jomu ciniš słodku gubu.
4: No jo. To všechno dobré, sladké pejeda, což je mu tak spedoba.
2: Jo, ten gete je mu sladku gubu.
1: Mnohé lidé věle nepejedají.
2: Ten, kdo ho gníjí, ten věle nepejedá. Taky lidé také dají, tomu spášaš, ten věle nepejedají. Co, což rovno myslí byš, ale věc, ten nic nepíká, ten bloz tam sejží.
1: Ten mělci, ten se nevěří nic groniš. Takému groně ten jo chromy na gubu. Naopak sú druge blabotate. To sme sliedny raz už o nás pomnieli. Ten blaboco a riapoco.
4: Ten pejera tak a riapoco.
2: Ten cuvile pejera, ten nám cuvile nadgajo. Ten riapoco.
1: A mogi bejne andajo. To jo velika guba. Mauko zubu.
2: Jo, žene zuby ve gube, ale veliku fresu.
1: Pen mežoš takemu groniš?
3: Žeš tu gubu a žeš tu blabu.
1: Jo, abo mielc guba pen si ľuba.
3: Jo. Gaš nic nepíkaš a mielcaška pen si ľuba ľuši.
1: A gaš si slyšal dobrý žort, pen se veľgin hahaš. Spou neju gubu.
4: Ten se chacha spou neju gubu.
3: Jo. Gaš jo nico ljuščne, pen te ljuže chachaju seloj gubu.
0: Jo, zavišče, što te gvise tam a zas chachali. Redne svoka, redne gronka v reže naša sarska recio se Maria Elikovska-Winklerova žinco ešte raz zabirava z gubu. Autorice na pomec su byli Bernhard Natke z Nuise, Alfred Kjacmarik z Prevoza a Irina Heberscheutz z Ochoze. Dolčne přinosk v reže naša sarska rec svišiša zase za dva tyženja.

Susedovem gumnje podlam, žoš tam vežo jadna grobla, susedka tek miva ževo, vižeš bilo je ješevo. Grabje bili vegin kotke, hlala se, až te svotke nogi bili, až do rytki vižeš přes te dvojke vitki. Ja som zabil, na to gumno to jo bylo velgin dumno, latok až jo přišla naša, a se mi net kšuto pšaša, co godla tam gledam priki, lec mi rozum byla miki, nebudu lic ja ževaš derjek, krydňom viaco jano jerjek. Susedka se priki žerjo, až jo je to velgin derjo, gleda lic na jeje perje, jadno mocne muske zvere. Moja baba nejo svaba, velika jo jeje blaba, tam je starce do tej groble, až se smeju šikne roble. Stoko šenty taku mudrosť, žaršve kapsi svoju lubosť, gašve gumnie za tej groblu, jadna zrišu, sajža, coblu.

0: Váš nižeský moderátor Grigor Klim přerážil ještě, co vás nižel u nás ve programě vecakujo.
1: Vy si myslíš, až ved vedového muža a jeho kněžarstva už šost čoraz slyšeli. To si nemyslím, ved vedového muža a kosmologie za týho pristovu ulicujo naša tematické uštěvanie v nižeckém uštěvaniu. Sebastian Elikovský-Winkler se pretnurio niciano do zimnej dymokie vede alie teke do muziky a čojeniu drugih európskych krajov.
2: Ja se veselim, also wow, Toyota cool.
1: Na pelu serbske mode se nieco gibio. My povežejome nežilu ved ubežovania vo novu serbsku modu s lepem. Živieš tyženio dvojko, sumili obželnice a obželniki chylu, aby nieco novego stvorili, šikne su dejali samski tradicionelny slipianski płat, přežováš a nastav jo z njogo přece nieco drugiko. Co konkrétne, to zgynišo, púšto napnete. A vestňom ešte v Slipenském regióne a spoznajome na žinca drie neznatýho Serba Hanza Hano, ako jo sa na vôz predku na 80 let narožil.
3: Znáte sú jeho ľudové poviesti, dlatego až te sú knigla hujšli. Ale te druge veci, co šo Hančo Hano všetko nazbieral, to nie už on znáte.
1: To a veci je spíšo šo, ako všetci nižilo veď na pojadno k serbskom programie a ja sa na vás veselím.